0: ese cuidado que tu piel merece? Descubre la línea de jabones en Cipiel, elaborados con ingredientes naturales que limpian, protegen y revitalizan tu piel. Conoce el jabón de manzanilla, naranja, menta y eucalipto. Una combinación que calma, refresca e hidrata profundamente. Sensi Piel, rejuvenece y cuida tu piel. Disponible en almacenes Tía. ¡Solo en Tía! Calidad, variedad y economía.
1: ¡Tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití, tití